0: ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují, zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
2: Zatímco o dětské pacienty a dorost se postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě náklaďáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování. A potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou, nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízký hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2 570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
2: Zatímco o dětské pacienty a dorost se postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě náklaďáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování. A potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou, nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízký hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 6. hodině, čtvrtek, 24. září, Adam Kořica přeje hezké ráno a opět vás budu probouzet muzikou 60. až 80. Teď už Aneka, písnička Japanese Boy.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme po šesté, přeji hezké čtvrteční ráno, 24. září, do půl sedmé. Roger Miller, písnička King of the Road. A představte si, že tato skladba má hned dvě české verze. Přespívali ji Rangers, Plavci, a nese název Král silnic a ve svém repertoáru jí má i Karel Hála pod názvem Toulavej vůz. No proč to zmiňuji? My vám originály českých hitů pouštíme každý večer v rámci naší cover show, takže i dnes se po 18. hodině můžete těšit na hodinu takovéto muziky. Tady na Goldu originál Roger Miller.

0: Dobré ráno, rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, po půl sedmé další muzika let 60. až 80. Kenny Rogers, také Peter Gabriel, ze všeho nejdřív Dixie Cups, písnička Chapel of Love. Teď už se ale dozvíme novinky z domova, ze světa i ze sportu a pak taky, jaké nás čeká počasí, jaký bude čtvrtek s datem 24. září, předávám slovo do naší redakce.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké čtvrteční ráno. Autobus při nehodě na Vyškovsku skončil v kolejišti a zastavil provoz na trati. Salmonelóza se u žáků základní školy v pražské části Újezd nad Lesy zatím potvrdila u 13 dětí. Lidé by už od obcí měli vědět, kam půjdou volit zastupitele nebo senátory. Čínský prezident Xi Jinping zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států amerických. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou a získala bronz. No a na závěr počasí. Na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území. Bude celkem chladno, 13 až 17 stupňů. Hezký den strávený třeba i s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život do sedmé, ještě určitě další muzika, ale 60. až 80. Mick Jagger, písnička Just Another Night, také skupina Flamengo, Karel Kahovec, nahrávka Svou lásku jsem rozdal, teď nejdřív ale toto Kotugno, písnička Le Italiano. 734 787 981. To je číslo na náš WhatsApp a já začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí. Napište mi, do jakého čtvrtečního rána jste se probudili.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám hezké ráno přeje Michael Ransdorf. Plané nad Lužnicí hoří hala, nachází se v ní mimo jiné nákladní auta a uskladněné jsou tam i ropné látky. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Hale se už propadla střecha, požár místo zasáhl v plném rozsahu. Autobus po nehodě na Vyškovsku skončil v kolejišti. Podle policejního mluvčího Vali jel včera večer od Uherského Hradiště a střetl se u Bučovic čelně s osobním autem. Jeho řidiče museli hasiči vyprošťovat. V autobusu v době incidentu nejeli žádní cestující. Asi na 2 hodiny nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Vlaky nabíraly zpoždění. Karlovy Vary budou mít novou základnu pro leteckou záchranku. Její stavba začne letos na podzim na místním letišti. Do Karlovarského kraje musí v tuto chvíli létat především záchranáři z Plzně nebo Ústí nad Labem. Vzhledem ke vzdálenosti ale nejsou schopní pokrýt v potřebné době některé části Krušných hor. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis počítá, že stavbu základny zahájí v listopadu.
3: Počítáme s ukončením koncem roku 2027, ale spíš někde kolem května 28. Uvidíme, jak ty práce budou probíhat. No a samozřejmě je to jedno z témat, které teď řešíme s ministerstvem obrany a nepředpokládám, že by měly být nějaké komplikace, je to nová stavba.
2: Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ale měl provozovat stát nebo armáda. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každý den. Přímo na místě řeč hlavy státu poslouchala i naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pinhardová.
4: Řekl, že Čína má moc, vliv a vlastně i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k ukončení válek. To podle Pavla zahrnuje i využití vlivu k ukončení právě ruské agrese na Ukrajině. Pavel se zmínil také o nutné reformě OSN a překotném vývoji umělé inteligence. Jinak kolem budovy OSN je stále živo, je tu spoustu zahraničních novinářů. Z New Yorku zdraví Veronika Pidhardová i dnes CZ.
2: A zatímco se v New Yorku schází světoví státníci, návštěvu Spojených států zahájil včera čínský prezident Xi Jinping. Na letiště ho jel přivítat prezident Trump. Oba světoví lídři budou jednat o obchodních sporech, bezpečnosti umělé inteligence nebo propuštění 2 amerických občanů vězněných v Číně. Podle nejnovějších zpráv se už dohodli na 2měsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody. No a úplně nakonec jdeme na počasí. Vedle deštníku bychom si dnes měli vzít i něco teplého na sebe. Během srážek totiž naměříme jen 13 až 17 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 7. Adam Kuřica přeje dobré ráno, čtvrtek 24. září a teď už Joan Jett, Blackheart, písnička I Love Rock'n'Roll.

0: 24. září, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf nabídne zprávy do té doby, samozřejmě muzika 60. až 80. a taky ranní téma. Existují písničky, u kterých stačí prvních pár tónů a člověk se okamžitě někam vrátí, k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A takovýto repertoár má dnešní oslavenec, písničkář, hudebník a skladatel Honza Nedvěd, který slaví 80. narozeniny. Já mu za naše rádio k tomuto jubileu přeji vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. A ptám se, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich skladbu máte nejraději, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali nahlas, je písnička, u které znáte text celý na paměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jednu písničku Nedvědů právě pro vás, která by to byla?
1: Já zpívám ráda a když mě náhodou někdo slyší, tak mi řekne, že zpívám hezky, ale už moc dlouho.
2: Nejoblíbenější je asi Kohout, písnička od Nedvědů, a bohužel jsem ji zpíval jako karaoke na dovolené, ale před 12 hodinou noční, takže bohužel to není moc publikovatelné.
0: Ano, to znám velmi dobře. Já s oblibou vždy říkám, že jsem ještě horší zpěvák než moderátor, takže si to dokážete představit, jak asi to moje zpívání vypadá. Vždycky, když někdo po mně chce, abych zaspíval, tak mu tohle to řeknu a hned o to přejde. Co vy, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první, jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich písničku máte nejradši? Honza Nedvěd slaví 80. narozeniny. Pojďte oslavit společně s námi 604 111 211 a teď už hity let 60. až 80.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 24. září, doufám, že máte fajn ráno s naší muzikou let 60. až 80. Po půl osmé rozhodně nezastavíme, ba naopak budeme přidávat Buck Owens, písnička Together Again, také Sandra, Rod Stewart, ze všech nejdřív skupina Beatles, nahrávka Nowhere Man, teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné čtvrteční ráno. V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které jsou nákladní auta a ropné látky. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu 154 km nových dálnic a silnic. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun a chtějí od státu dotace. Letiště u Berlína večer kvůli zpozorovanému dronu dočasně zastavilo provoz. A začíná pátý ročník fotbalové ligy národů. Triumf obhajuje Portugalsko s Ronaldem. A obloha dnes přinese dešťové mraky, vedle srážek se můžou výjimečně ukázat i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 13 po 17. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, čtvrtek 24. září, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Honza Nedvěd, legendární písničkář, hudebník a skladatel, dnes se slaví 80 let a to my nemůžeme nechat bez povšimnutí. Mě zajímá, jakou písničku od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich skladbu máte nejraději, když jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas. Je písnička, u které znáte text celý na paměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jednu jedinou písničku Nedvědu právě pro vás, která by to byla?
1: Co se týče muziky, skladeb a super, to poslouchám to teďka rád, prostě, když to hraju v rádiu, dám na hlas, dokonce si to sám i někdy vyhledám, abych si to poslechl.
2: Tak přece plavou bílý lístky, sedmi krásky někdo blízký, druhému se ptal, zda na něj myslí. To jsou prostě nádherné slova. Hezký den.
0: Zaspívejte Honzovi Nedvědovi k jeho jubilejním 80. narozeninám i vy 604-111-211. Těšíme se na vaše další reakce, pěvecké výkony. Klidně i ostatně tady máte dveře u nás na našem rádiu otevřené. Těšíme se tedy na vaše telefonáty. A teď už muzika let 60. až 80. je přeji hezké ráno, čtvrtek 24. září v 8. Kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Planá nad Lužnicí je z nejhoršího inferna venku. Hasiči lokalizovali požár haly, ve které skořilo několik nákladních aut a vysokozdvižných vozíků. Z haly zbylo jen torzo, propadla se i její střecha. Velitel zásahu povolal na pomoc taky dron k dalšímu průzkumu. Z některých nákladňáků zbyla podle fotek ze sociálních sítí hasičů jen kovová kostra. Kolik vozů na místě bylo, zatím není jasné. Na místo vyrazili hasiči nejen z Plané nad Lužnicí, ale z dalších 4 okolních jihočeských měst. Plameny se snaží hasit ze země i z žebříků. Krotí je vodou, kterou si teď přiváží kyvadlově. To, že hasiči požár lokalizovali, ale ještě neznamená konec jejich zásahu. Hasiči už tím ale hlásí, že se plameny přestaly šířit a stačí jim síly na to, aby je zdolali. Na místě tak podle posledních informací platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4 možných. 56-letý Čech se těžce zranil při práci v Německu. Spadl z výšky asi 18 metrů. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Podle zpravodajského serveru TAK24 muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Okolnosti nehody vyšetřuje policie i Úřad pro bezpečnost práce. Silničáři našli poklad. Kufřík se sběratelskými mincemi zhruba za 8 milionů korun ležel u Lovosic u dálnice D8. Podle CNN Prima News na ně silničáři narazili při sekání trávy. Mince ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze. Obětí krádeže byl francouzský sběratel. Když byl na veletrhu v pražských Letňanech, dva neznámí pachatelé otevřeli zavazadlový prostor jeho auta a kufřík s mincemi z něj ukradli. Z místa pak odjeli vozem s polskou registrací značkou. Policisté po zlodějích pořád pátrají. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Trumpova administrativa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Toto radikální opatření by ale mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
2: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: A jdeme dál, na počasí jdeme, na dnešek si musíte přibalit, na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území, bude celkem chladno, 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, dál vás bude provázet Adam Kuřica.
0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy 8. Michale, děkujeme, uslyšíme se zhruba za půl hodinu. Adam Kuřica přeje dobré ráno, čtvrtek 24. září. A teď už zase hity let 60. až 80. na řadě písnička Lessons in Love.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. Ranní téma je dnes o písničkách, u kterých stačí pár prvních tónů a člověk se okamžitě někam vrátí k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A přesně takovéto písničky má v repertoáru dnešní oslavenec Honza Nedvěd, legendární písničkář, hudebník a skladatel, slaví 80 let, my mu přejeme vše nejlepší. A ptáme se, jakou písničku od Nedvědu si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich nahrávku máte nejradši. Když jste si Nedvědy naposledy zpívali nahlas, je písnička, u které znáte text celý na spaměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jedinou písničku Nedvědu právě pro vás, která by to byla?
1: Já za mláda jsem poslouchala hodně Nedvědy, protože jsme jezdívali k táboráku na chaty a vždycky jejich písničky k tomu repertoáru patřily. Ale byla jsem doma, sobota, dělala jsem velký úklid, poslouchala jsem Nedvědy skoro celý den.
2: Nedvědy hraju vlastně od svých 12 let, kdy jsem se učila hrát na kytaru. Začínala jsem s Tánkama Valčíčkem a pořád jsou to žádaný skladby u táboráku nebo kdykoliv se hraje na kytary vlastně a teď samozřejmě Topka Podvod, že jo, Kohout a tak.
0: Ano, je pravdou, že žádný dobrý táborák opékání se prostě neobejde bez muziky Honzy Nedvěda, ať už tedy, když někdo hraje na kytaru, nebo je třeba puštěná z rádia. Co vy, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou? 6411 211, to je číslo k nám. Přeji hezké ráno a do 8:30 do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Další muzika, ale 60. až 80.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme čtvrtek 24. září, přeji poklidné ráno. Po půl deváté Glen Campbell, také Blondie, ze všenejdřív Chuck Berry, písnička Sweet Little Sixteen. Teď už kolega Michal Ransdorf. Mišáku, vítej ve vysílání rádia Gold Impuls. Co neseš nového v rámci světa zpravodajství?
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Hasiči lokalizovali požár v Plané nad Lužnicí v jižních Čechách, kde hoří halas náklaďáky. Poslanci chtějí přidat k novému trestnému činu týrání kočky či psa další zvířata. V britském Walesu se zřítil při vojenském cvičení letoun, piloti se stihli katapultovat. Federální soudce nařídil americkému prezidentu Trumpovi obnovit novinářům CNN, MS Now a Politico přístup do Bílého domu. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy s Ruskou Demurčianovou a získala bronz. A na závěr počasí, obloha dnes přinese dešťové mraky, vedle srážek se můžou výjimečně ukázat i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 13 po 17. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9:00 do dopoledne, muzika let 60. až 80. a v celou potom nejnovější zprávy v podání kolegy Michala Ransdorfa. Na řadě je ranní téma, písničkář, hudebník a skladatel Honza Nedvěd dnes slaví 80. narozeniny. Honza Nedvěd je legenda české hudební scény, jeho písničky určitě znáte. Při poslechu pár tónů se člověk okamžitě někam vrátí, k táboráku, na chatu, do auta s rodiči, na školní výlet nebo do doby, kdy někdo vytáhl kytaru a najednou zpívali úplně všichni. A já se ptám, jakou písničku od Nedvědů si vybavíte jako první a jakou vzpomínku s ní máte spojenou, kterou jejich písničku máte nejraději, kdy jste si Nedvědy naposledy zpívali na hlas, je písnička, u které znáte text celý na paměť. A kdybychom dnes mohli zahrát jedinou písničku Nedvědů právě pro vás, která by to byla?
1: Na dlani jednu z dvíraz, do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal, půjdu se mejt a pozhasínám, co bude dál.
2: Bude mu něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen, a jestli není žádnej bůh, tak nás vezme země vzduch. A potom amen. Hezký den.
0: Ano, Na kameni kámen, zlatá česká klasika. Děkujeme za vaše povedené pěvecké výkony a my pokračujeme v hraní muziky let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Norská policie nasadila do pátrání po Češích z rybářské lodi drony. Loď se 4 českými turisty v pátek zmizela na západě země. Už v sobotu se jejich pronajatá značně poškozená loď našla. Následně policie objevila i tělo jednoho člena posádky. Podle pátrací skupiny jde o velmi náročnou oblast pro hledání. Norské úřady kvůli tragédii zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby byly vybavené sledovacím zařízením. Jen v letošním roce zahynulo v Norsku 7 zahraničních rybářských turistů. Češi chtějí jistoty. Než se odhodlají k prvnímu dítěti, trvají na splnění řady podmínek. Jsou mezi nimi dobré finanční zázemí, bydlení a dostupnost mateřských školek. Čím déle ale páry čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Ještě v roce 2021 připadalo v Česku na jednu ženu 1,83 dítěte, což tehdy patřilo k nejvyšším hodnotám v Evropě. Loni to bylo už o třetinu méně. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu, počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má mít státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
3: Vládou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu, nebo i středočeské dálnice D3.
2: V současnosti ředitelství silnic a dálnic staví přes 266 kilometrů komunikací, z toho je asi 156 kilometrů dálnic. No a na závěr jdeme na trošku rozšířené počasí, víkend si na nás chystá typické babí léto, chladná rána totiž budou střídat teploty okolo 20. Ještě dneska a zítra bychom si ale měli vzít pár vrstev oblečení navíc, chladné ráno totiž dnes vystřídají teploty, které vyšplhají jen na 13 až 17, do toho nám zaprší a výjimečně můžou dorazit i bouřky. Přestože další dny slibují celkem příjemné oteplení, zvyknout bychom si měli na ranní teploty, které můžou klesat i k 3 stupňům. Meteorologové taky varují před přízemními mrazíky. Zítra bude podobné chladno jako dnes, oteplí se nám jen o jeden jediný stupeň. O víkendu ale budou teploměry o něco optimističtější, po chladném startu soboty se nám oteplí až na 22 stupňů, v neděli bude ještě o stupeň víc. Do toho se nám budou postupně rozpouštět mraky, takže nás sluníčko bude vybízet třeba i k výletům. To byla celkem optimistická předpověď počasí na závěr zpráv s Michaelem Ransdorfem, ale vy nás poslouchejte i dál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 9. čtvrteční dopoledne s datem 24. září tady na Goldu otevírá hudebně Chris de Burgh písničkou High on Motion. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji dobrý den.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne. Do desáté, do zpráv celou ještě určitě duet Jackson, zpívat budou June Carter a taky Johnny Cash. A tuto písničku můžeme věnovat všem Jaromírám a Jaromírům, kteří dnes slaví svátek. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už tady na Goldu Johnny Cash, June Carter, skladba Jackson.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké dopoledne. Jeden z hasičů v Plané nad Lužnicí skončil v nemocnici. Opařil se při krocení plamenů v hale s kamiony. Na jihu Čech to ale vše spěje k dobrému konci. Hasiči vyhlásili v Plané nad Lužnicí lokalizaci požáru. Předpokládají ale, že na místě zůstanou ještě několik hodin kvůli nestabilní konstrukci haly, u které se propadla střecha. Uvnitř budovy oheň spálil několik vysokozdvižných vozíků a kamionů. Zásah komplikovaly i uskladněné ropné látky. Povedlo se zachránit ale i okolní konstrukce. Podle posledních informací platí na místě druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Na pilno měli i hasiči v Chocni na Orlicko-Ústecku. Včera večer zasahovali u požáru nízké budovy poblíž železniční trati, kde jim na likvidaci požáru stačily 3 proudy. 2 lidé se tam ale nadýchali z plodin a skončili v nemocnici. Z hořícího domu naštěstí hasiči vynesli včas 2 sudy s hořlavinami a propanbutanovou láhev. Na místě teď probíhá vyšetřování příčin požáru. Lidé by po dnešku měli vědět, kde volit místní zastupitele. Dozvědět se to mají z obecních vývěsek či webů. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou smět moct volit v místě svého bydliště. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Federální soudce zablokoval Trumpovo vypovězení novinářů z Bílého domu. Nařídil mu obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Podle agentury AP bude dnešní nařízení platit 14 dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá. Americký prezident Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé. V minulosti už proti řadě z nich podal žaloby. Rybáři na Tachovsku už chystají podzimní výlovy. Jako první vhodí do sítě do vírovského rybníka u Stříbra. Velký výlov Regentu s tradičním prodejem ryb přijde na řadu v listopadu.
2: Vírovský rybník má termín výlovu v sobotu 3. října. O 3 týdny později 24. října pak přijde na řadu další vodní plocha na Stříbrsku, Sitenský rybník. 52-hektarový Regent u Chodové Plané pozve veřejnost na výlov ve čtvrtek 5. a v pátek 6. listopadu. Opět s možností koupit si na hrázi čerstvé ryby nebo si pochutnat na uzených a smažených přímo na místě. Ceny by měly zůstat na loňské úrovni. Letní horka kapři přežili dobře. Klára Fajstová, Tachovsko.
1: A na závěr jdeme na počasí. Na dnešek si musíme přibalit deštník, zaprší přes den postupně na celém území. Bude celkem chladno, 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé další zpravodajskou relaci tady na Goldu, nabídneme opět za hodinu, do té doby budu hrát jenom hity let 60. až 80. Na řadě je písnička Sweet Dreams, Adam Kořica přeje hezké dopoledne.

0: Impuls, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 24. září do 11. za malou chvíli naše další muzikály 60. až 80. Přiznejte se, kolik z vás se dnes ráno probouzelo v pozadí krkolomné gymnastické sestavy, protože vám celou postel zablokoval pes nebo kočka. Tak jestli je to váš případ a pravidelně vám zabírají vaši domácí mazlíčci polovinu postele, mám dobrou zprávu. Podle odborníku, prosím vás, to v žádném případě není drzost. Naši mazlíčci si totiž naši postel vybírají proto, že milují naši známou vůni, hledají u nás bezpečí, užívají si to nejlepší vzájemné pouto a v neposlední řadě mají rádi taky pořádnou dávku toho příjemného tepla, které z nás jde. Je to zkrátka jejich způsob, jak být na blízku lidem, kterým důvěřují, takže jim tu lásku dnes v noci nezapomeňte oplatit, teda pokud se k ním na ten zbytek matrace ještě vůbec někam vejdete. Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, do zpráv celou Herman Hermits, písnička No Milk Today.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impulse. 11 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Hasiči zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí. Hořela v ní mimo jiné nákladní auta a ropné látky. Hasiči nadále u haly pracují a řeší další postup. Podle jihočeské mluvčí Venduly Matějů budou odhadované škody v milionech korun. Příčina požáru je v šetření. Polsko má podezření na sabotáž. Podle vicepremiéra Gavkovského země pokládá středeční požár na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země za úmyslně založený. Jeho cílem podle něj bylo vyřadit službu z provozu. Dodal, že systémy v současné době fungují. Stanice amerického miliardáře Elona Muska poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Využívá se jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. V Česku chybí vakcíny proti chřipce. Většina praktických lékařů má očkovací látku jen pro seniory. Větší problém je naočkovat mladší generace. Chřipková vakcína pro mladší má k nám dorazit až v listopadu. Lékaři by ale rádi očkovali už teď. Lékař Pavel Kimpl z nemocnice v Opavě to řekl serveru iDnes.cz s tím, že protilátky chrání asi půl roku. Lidé se prý na vakcíny už ptají, jenže očkovací centra v řadě nemocnic nemají zatím vůbec nic. V Opavě by měly první dávky dorazit během října, což je prý ideální čas k zahájení očkování. Nicméně řada praktických lékařů se už do něj pustila. Pověřený hlavní hygienik Matyáš Fošum tvrdí, že vakcínu dostalo už 22 tisíc lidí. Zájem podle něj je ve srovnání s ostatními roky celkem obvyklý. Současný problém s dodávkami podle něj není dramatický, protože se lidé chodí očkovat až v říjnu a v listopadu. To už by mělo být vakcín víc. Soud podmíněně propustil muže odsouzeného za propagaci terorismu. Tomáš Čermák vykonal přes polovinu trestu z 5,5 roku vězení. Svého jednání u soudu litoval. Muž v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak podle obžaloby meze svobody projevu. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal a policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači. Zadržený byl v Polsku. Dnes se jeho žádostí k podmínečnému propuštění zabýval soud v Liberci. No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Vedle deštníku bychom si dnes taky měli vzít i něco teplého na sebe. Během srážek totiž naměříme jen 13 až 17 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Přeji vám hezký zbytek dne.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 24. září. Doufám, že se máte fajn. A teď už Rod Stewart, písnička Baby Jane.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 24. září, blíží se nám 12. hodina, do zpráv celou další muzika let 60. až 80. Jinak tomu ani na Goldu nemůže být, za malou chvíli písnička Down on the Corner. Já jsem Adam Kořica, opět jsem si to s vámi užil, na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině raní a dál už bude pokračovat kolega Zdeněk Sekanina, kterého uslyšíme po 12. hodině. Vy se mějte krásně, opatrujte se a zítra naslyšenou.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Tankování v Česku opět prudce zdražilo a nafta se nebezpečně blíží historickému rekordu. Řidiči dieselů nechávají u stojanů v průměru už bezmála 50 korun za litr, když cena za jediný týden poskočila o korunu a 27 haléřů. O moc lépe na tom nejsou ani majitelé benzínových aut. Nejprodávanější Natural 95 zdražil ještě výrazněji v průměru o korunu 62 a řidiči za litr zaplatí téměř 46 korun. Ceny paliv tak prakticky smazaly veškeré zlevňování z posledních měsíců a nafta je nejdražší od roku 2022. Za salmonelou na pražské škole stojí prošlá vajíčka. Děti výdelně snědly uhlířské špagety, jejichž klíčová ingredience byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Zjistili jsme, že nemocných může být více než dosud potvrzených. Hygienici připustili, že řada dalších lidí má stejné příznaky a také podle dotazníku jedli uhlířské špagety. Je tak podle nich vysoce pravděpodobné, že trpí právě salmonelou. Ředitel Masarykovy základní školy přitom dříve s klidným svědomím prohlásil, že ve spolupráci s vedoucí školní jídelny vše prověřil a všechny technologické postupy byly prý při přípravě jídel dodržené. Česko narazí na zákonnou dluhovou brzdu o 3 roky dříve, už v roce 2034. Na tiskové konferenci předtím varovala Národní rozpočtová rada. Důvodem je rozvolnění rozpočtové politiky státu a zastavení dřívějšího tempa ozdravování veřejných financí, které experti rady označili za dlouhodobě neudržitelné. Takzvaná dluhová brzda se spustí ve chvíli, kdy zadlužení země dosáhne 55% hrubého domácího produktu. Pokud k tomu dojde, kabinet bude muset ze zákona okamžitě předložit přísně vyrovnaný nebo přebytkový státní rozpočet a tvrdě omezit veškeré výdaje. Každá kapka dobrá, to nadále platí pro jižní a východní Moravu. Výrazné sucho tam podle našeho reportéra Jana Čady stále trvá a má řadu projevů.
2: Opravdu každá kapka vítána, dobrý den přeji a od Znojma po Vsetín prosím jen houšť. Září pár spíše lokálních dešťů do vyprahlé půdy přineslo, jenže průtoky vody v řekách miniaturní, potoky pořád u dna, sklizeň kukuřice a brambor s podstatně menšími výnosy, důvod letní, extra sucho, čeká se na cukrovku, vláha určitě bude chybět i tam a houbaři na Zlínsku i jižněji pořád jen a jen v naději s prázdnými košíky. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, na západě a jihozápadě může být ráno polojasno, k večeru bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti a srážek. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihozápadě až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Příjemné čtvrteční popolední vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Co pro vás vybral tenhle člověk za muziku, tedy ano, tak třeba Mr. Eruption, Ricky Povery, ale teď už Don't Answer Me, písnička pro vás pro čtvrteční popolední.

0: Tak dlouho, co se hudební svět rozloučil s Dolly Parton, kterou si dáme za malou chvíli, bude to legendární písnička od 9 do 5, 9 to 5. No a když už vzpomínáme, tak pojďme vzpomínat třeba i na narozeniny tvůrce Muppetů. 24. září roku 1936 se narodil americký loutkář Jim Henson, opustil nás v roce 1990, muž, který dal světovému humoru slavného žabáka Kermita či seriál Sezamová ulice. Pravda, tady u nás to moc nejelo, ale dnes už si člověk může dohledat i tyhle ty věci, třeba na internetu. Co dohledávat netřeba, na Goldu skvělou muziku, zmíněná Dolly Parton právě teď, Tina Turner hned po ní a Marta Kubišová v zápětí. Nechte zvony znít.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv, přeje Honza Varga. Dostavba páteřní dálniční sítě by měla pokračovat podle plánu, počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Na dostavbu infrastruktury má mít státní podnik dostatek finančních prostředků. Mluvčí ŘSD Jan Riedl říká, že do konce příštího roku začne stavba zhruba 150 kilometrů důležitých tras.
3: Plánou schválený rozpočet možný zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3.
2: V současnosti ředitelství silnic a dálnic staví přes 266 kilometrů komunikací, z toho je asi 156 kilometrů dálnic. Samotné přesunutí přijímačkových testů stres deváťáků nevyřeší, upozorňují na to analytici s tím, že stát musí k plánované reformě přidat ještě další dva zásadní kroky. Tím prvním je navýšení počtu přihlášek ze současných 3 na více škol, protože stávající limit nutí žáky zbytečně taktizovat a bát se hlásit na vysněné obory. Druhým krokem je zachování hlavní váhy u jednotných testů Cermatu a nezvyšování vlivu školních zkoušek, které by výběr opět znepřehlednily. Experti navíc varují, že jakékoliv úpravy systému budou zbytečné bez razantního rozšíření kapacit na žádaných školách, ať už jde o přeplněná gymnázia nebo obory praktických sester a elektrikářů. Podle dat organizace totiž v minulém roce každý třetí uchazeč řadil školy na přihlášce neefektivně a kvůli strachu z nepřijetí se předem podceňoval. Mezi oběťmi amerického finančníka Jeffreyho Epsteina podle české policie nebyly žádné ženy z Česka. Policejní prezidium to potvrdilo po prověření kauzy v rámci mezinárodní spolupráce s úřady Spojených států. Kriminalisté se případem začali zabývat poté, co odtajněné americké vyšetřovací spisy naznačily finančníkovi dřívější návštěvy Prahy a jeho korespondenci s českými dívkami. Podle mluvčího Jakuba Vinčálka ale vyšetřování neprokázalo žádné trestně právní vazby na tuzemsko ani existenci konkrétních poškozených na českém území. Ke jménům jednotlivých lidí uvedených ve spisech se policie odmítla vyjádřit. Praha dokončila velkou obnovu průmyslového paláce na výstavišti. Práce trvaly přes 4,5 roku a vyšly město zhruba na 3 miliardy korun. Dělníci kompletně opravili pravé křídlo i střední halu a od základů znovu postavili vyhořelé levé křídlo, které v říjnu 2008 zničil požár. Pod novou kopií křídla vzniklo moderní podzemní zázemí se sklady i prostory pro návštěvníky. Na budovu se vrátily historické erby, atiky i ztracená vitráž podle návrhu Mikuláše Alše. Veřejnost si památku poprvé prohlédne na komentovaných prohlídkách, které jsou už beznadějně vyprodané. Naplno pak palác ožije začátkem října festivalem Design Block. Zítra čekáme spíše oblačno až zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Na západě bude od rána polojasno, k večeru od jeho západu pak bude ubývat oblačnosti i srážek. Naměříme k tomu 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 13. hodině nejenom, že skončily zprávy, ale odstartovali další várku skvělé muziky na Goldu, kterou pro vás dnes při čtvrtku 24. září vybírá Zdeněk Sekanina. You can her love.

0: Je 24. září a možná jste si všimli i díky kalendáři, který spočívá na vašem pracovním stole, že svátek mají Jaromírové, tak vězte, že jde o tradiční staroslovanské jméno, které v sobě spojuje sílu a bujarost, znamená slavný silou nebo ten, který slaví jaro. No, pravda, na jaro si budeme muset ještě nějakou chvilku počkat na skvělou muziku z Goldu nikoliv. Připraven Corney Twitty and John Lee, Tears for Fears hned potom a Eva Pilarová s Valdemarem Matuškou a jejich Oliver Twist hned v zápětí tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Český fotbal vynesl historický trest za sázkařskou korupci. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise zákaz fotbalu na 20 let, což je absolutní maximum, a navrch pokutu 500 000 korun. 29-letý gólman se podle komise dlouhodobě podílel na cinknutí minimálně 11 duelů a v nižších soutěžích. Zejména v dresu třetiligového Zlínska, které už asociace dříve za trest poslala do okresního přeboru. Kalina měl spolupracovat s někdejším sudím Pavlem Bímou a za jeden domluvený zápas inkasovat až 50 000 korun. Proti verdiktu se může do 5 dnů odvolat. Celá kauza ale míří i před soud, protože policie v sázkařské aféře obvinila přes 30 lidí, včetně karvinského primátora Jana Wolfa. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmrazení až do roku 2030, který se týká prezidenta, ministrů i zákonodárců, nikoli ale soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Pokud by novela neprošla, platy ústavních činitelů by od ledna automaticky vzrostly o 5%, takže řadový poslanec by bral přes 120 000 korun a plat prezidenta by poprvé překonal 400 000 měsíčně. Obyvatelé Teplic budou až do neděle bez teplé vody. Důvodem jsou netěsnosti potrubí v areálu elektrárny Ledvice. Ta je pro podkrušnohorské město klíčovým dodavatelem.
2: Havárii jinak než přerušením dodávky nelze odstranit. V Teplicích proto musí zvládnout víkend bez teplé vody. Výpadek nepocítí pouze rodinné domy s vlastními kotly nebo bojlery a areál nemocnice a městských lázní. V podkrušnohorském městě ještě nezačala topná sezóna. Je teplo a nebyly splněny podmínky stanovené vyhláškou. Musí se tak řešit, jak v domech zajistit náhradní vytápění. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ceny pohonných hmot v příštích dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát, vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny a 35 haléřů na litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změn. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, na západě a jihozápadě může být i polojasno. K večeru od jihozápadu bude ubývat oblačnosti a srážek. Během dne naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě země až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Právě od tohoto okamžiku až do 3 hodiny odpolední, kdy na vás čekají další aktuální zprávy Goldu, vám nabídnu skvělou muziku, vybírám ji, Zdeněk Sekanina mé jméno, no a teď už jedno podstatnější, to hudební, Olivia Newton-John, pak třeba Julio Iglesias a za malou chvilku je třeba kapela Eurythmics.

0: I pro dnešní den, tedy 24. září, jsem pro vás, pro golďáky, objevil jednu chladnou zářijovou pranostiku. Na svatého Jaromíra chladný vítr od severu sbírá. Prostě podzimní větřík už nám dává to své jasné znamení, že je čas vytáhnout ze skříně teplý svetr, eventuálně teplé ložní prádlo. No ale pojďme na tom vidět něco pozitivního. Pojďme vzpomínat třeba na chlapce na pláži, Beach Boys. Nakonec tuhle kapelu vám právě teď pustím. Hned potom Queenie a David Bowie a Golden Kids. Časy se mění hned potom na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talířích žáků v újezdě nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Rádio Impuls to potvrdila mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
2: Kuchařky ve školních jídelnách přitom mohou vajíčka po datu minimální trvanlivosti použít. Prověřit ale musí laboratoř. To se ale v jídelně v újezdě nad Lesy nestalo. Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Kriminalisté stále pátrají po matce mrtvého novorozence. Toho našli v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. Tělo dítěte objevili lidé v tříděném odpadu už před 2 týdny. Totožnost ženy se ale policistům zatím zjistit nepodařilo. Přímo v obci proto zahájí mimořádný plošný screening a budou odebírat vzorky DNA ženám v určitém věkovém rozmezí. Vyšetřovatelé zároveň detailně vyhodnocují kamerové záznamy ze širokého okolí a čekají na posudky soudních znalců. Obdobný tragický případ řešila policie v Libereckém kraji v roce 2017, tehdy ale matku mrtvého dítěte vypátrat nedokázala. Polsko kvůli ruským náletům na západě Ukrajiny narychlo evakuovalo 2 hraniční přechody. Opatření se dotklo stanoviště v Dorohusku a Hruběšově, kde pohraniční stráž po varování před hrozícím útokem okamžitě přerušila odbavování, vyvedla cestující z autobusů a lidi poslala do krytů. Premiér Donald Tusk potvrdil, že situace byla vážná a varoval, že nadcházející podzim a zima mohou být z hlediska bezpečnosti kritické. Polská armáda během dne vyslala do vzduchu stíhačky už 2x a s ostrahou hranic na východním křídle NATO pomáhaly také české gripeny. České hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční aréna v Brně. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour poslouží reprezentaci jako přímá generálka na mistrovství světa v Německu. Národní tým se ale doma ukáže fanouškům ještě dříve. Už v listopadu odehraje v pražské O2 aréně zápas proti Švédsku, který bude ostrou premiérou pro nového hlavního trenéra Zdeňka Motáka. V prosinci pak Češi přivítají v Plzni výběr Finska, který Česku sám přenechal pořadatelství kvůli skvělé atmosféře. Brněnská hala s kapacitou přes 12 000 diváků se právě dokončuje a extraligovou premiéru v ní Kometa odehraje už v lednu proti pražské Spartě. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jihozápadě zpočátku polojasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se mohou výjimečně vyskytovat mlhy, na severovýchodě pak na horách čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Na Goldu je teď pro vás připravena plejáda velkých jmen, velkých zpěváků, zpěvaček. Tak jim začít třeba Lionel Richie, předtím Boniem, předtím Eros a Ramazzotti a právě teď Vic.

Věděli jste, že dnes při 24. září můžete klidně zavzpomínat na svoji letní dovolenou u moře a oslavit to, protože dnes je Světový den moře. Připomíná nám krásu a nesmírný význam oceánů pro život na naší planetě. Pro mnohé z nás je to právě ideální příležitost zavzpomínat na krásnou letní dovolenou. No a schválně, zkuste zavřít oči, slyšíte to šumění mořských vln. Tak takhle krásně se vzpomíná. Víte co, já to šumění teď vyměním za skvělou muziku, kterou pro vás na Goldu máme. Stevie Wonder, právě teď Chris Rea hned po něm a Hana Zagorová, která by tento měsíc oslavila 80. narozeniny. Budeme vzpomínat s Řekou zázraku už za malou chvilku na Goldu. Radio Gold.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Tankování v Česku opět prudce zdražilo a nafta se nebezpečně blíží historickému rekordu. Řidiči dieselů nechávají u stojanů v průměru už bezmála 50 korun za litr, když cena za jediný týden poskočila o korunu a 27 haléřů. O moc lépe na tom nejsou ani majitelé benzinových aut. Nejprodávanější Natural 95 zdražil ještě výrazněji v průměru o korunu 62 a řidiči za litr zaplatí téměř 46 korun. Ceny paliv tak prakticky smazaly veškeré zlevňování z posledních měsíců a nafta je nejdražší od začátku války na Ukrajině na jaře 2022. Seniorům od 80 let by se měla penze zvyšovat každých 5 let o 500 korun měsíčně. Počítá s tím vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Poslanecká sněmovna ji v prvním čtení poslala do sociálního výboru. Přilepšit by si měli nově 80-tníci, 90-tníci a lidé v 95 letech. Zatímco příspěvek v 85 a 100 letech zůstává beze změn. Koalice chce navíc do předlohy vložit jednorázový příspěvek 2000 korun pro všechny důchodce. Od roku 2028 chce výrazně zvedat penze i těm, kteří při důchodu dál pracují. Opozice vládní plán ostře kritizuje jako drahý a nesystémový předvolební dárek a namítá, že stát by měl miliardy raději investovat do nedostatkových terénních sociálních služeb a domovů pro seniory. Český státní dluh je totiž horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dříve. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření, bez nich se totiž bude naše zadlužení zvyšovat, už teď přitom dosahuje téměř poloviny hrubého domácího produktu. Na pražském magistrátu definitivně skončili dva vlivní úředníci obvinění z korupce. Bývalý ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča i jeho zástupce Jan Krejčí odešli z úřadu po vzájemné dohodě. Oba muži byli od červencové policejní razie postaveni mimo službu s plným platem. Podle kriminalistů si z magistrátu udělali výnosný soukromý biznis, když pro žadatele o uzavírky silnic skrytě připravovali projektovou dokumentaci, a to přes firmy svých příbuzných a známých, a na vlastním odboru si ji následně sami schvalovali. Projekční společnost napojená na Krejčovu rodinu takto za 10 let utržila 250 milionů korun. Policie už aktérům zajistila rozsáhlý majetek, včetně nemovitostí, a u jednoho z úředníků objevila v kanceláři dokonce rušičku od poslechů. Krejča navíc městu v tichosti vrátil i městský byt, který neoprávněně užíval. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jeho západě zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit mlhy, na severu a severovýchodě na horách čekáme také slabý déšť. Večer ale bude od západu oblačnosti ubývat. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Stále čtvrtek, stále 24. září a stále vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina, který pro vás zároveň na Goldu vybírá tu nejlepší muziku. Teď to bude písnička, kterou já mám spojenou s filmem Rocky, Eye of Tiger, Survivor. Pojďme na to.

0: Vzpomínáte někdy na své úplně první auto? Jaká to byla značka? Zkuste zavzpomínat, možná, že jsem se zrovna teď trefila, byla to nějaká pěkná hondička. Přátelé, právě v tento den, ovšem roku 1948, byla v Japonsku oficiálně založena společnost Honda Motor Company. Původně začínala výrobou jednoduchých motocyklů a pak se stala jedním z největších a nejlepších výrobců aut na světě. No, vždycky se říkávalo Japonec nakonec, tedy ve smyslu, že vám ho jenom tak neukradnou. Nevím, jestli to platí i dnes, co platí určitě, že na Goldu je vždycky skvělá muzika, jako teď Shakin' Stevens, pak Rod Stewart, za českou muziku Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, už za malou chvilku tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest. Má 20 let útrum s fotbalem a pokutu 500 000 korun. Etická komise sáhla po absolutním maximu, protože gólman manipuloval zápasy systematicky a dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, a to hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Od funkcionáře Pavla Bímy inkasoval za cinknuté výsledky desítky tisíc korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stál místo mezi elitou. Případem se dál zabývá i policie, která desítky lidí viní z úplatkářství, podvodů a účasti v organizovaném zločinu. Ministerstvo školství chystá velkou revoluci v přijímačkách na střední školy. Podle plánu vlády by žáci od roku 2029 psali jednotné testy Cermatu ještě před podáním samotných přihlášek. Konkrétní obory by si tak deváťáci vybírali až ve chvíli, kdy budou přesně znát své bodové výsledky, což má zamezit zbytečnému taktizování a strachu z neúspěchu. Zkoušky by nově museli skládat úplně všichni žáci, tedy i zájemci o nematuritní učební obory. Ministerstvo návrh řeší s experty a řediteli škol. Sporným bodem zůstává místo konání testů. Zatímco úřad zvažuje jejich psání přímo na základních školách, asociace středních škol se obává možného ovlivňování výsledků a trvá na zachování zkoušek ve svých budovách. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, který jim urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Podle Jana Vítka z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy je Plzeň prvním městem u nás, které něco takového ve velkém zkouší.
3: Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směr je červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
2: Rusko chystá dronové útoky v Evropě, míří prý na státy ve Středomoří. Americká tajná služba CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Francouzský prezident Emmanuel Macron už v reakci na varování nařídil zpřísnit ochranu klíčové infrastruktury i zbrojních podniků. Čekáme zítra oblačno až zataženo, na jihozápadě zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevovat mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekáme i slabý déšť. Večer by pak od západu měla oblačnost ubývat. Naměříme 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Jestli stále ještě, milí goldáci, sedíte po 5. hodině odpolední v práci, tak doufám, že jste neusnuli. Jestli ano, tak teď vás budeme budit písničkou, ve které to buzení je Wake Me Up Before You Go Go, kapela Wham, kterou pro vás vybral teď Zdeněk Sekanina, který přeje krásné čtvrteční odpoledne s Goldem.

0: často hrajeme velké světové hity, ale pochopitelně i ty české. A za mnohými z nich stojí jeden hitmaker a velký skladatel, který dnes slaví narozeniny. Tak vězte, že 24. září roku 1951 se narodil známý český hudební skladatel Ondřej Soukup. Slaví tedy krásných 75 roků. Je to autor hudby k legendárním filmům, jako třeba Akce Kolibří, Kolia, nebo ke spoustě populárních muzikálů a pochopitelně stojí i za celou řadou skvělé české muziky. My si českou muziku dáme i za chvilku, bude to Hana Zagorová, Studánko Stříbrná, předtím to budou Queeni, no a teď trocha Itálie.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Brankář Marek Kalina dostal od fotbalové asociace rekordní trest. Má na 20 let útrum s fotbalem. Dostal navíc pokutu 500 000 korun. Etická komise sáhla po maximu, protože gólman manipuloval zápasy systematicky a dlouhodobě. Během 5 let se podílel na ovlivnění nejméně 11 utkání, hlavně v dresu třetiligového Zlína. Od funkcionáře Pavla Bímy inkasoval zacinknuté výsledky 10 000 korun na ruku a sám navíc pomáhal organizovat živé sázky. Celý skandál už dříve poslal Zlínsko do nejnižší soutěže a prvoligovou Karvinou stál místo mezi elitou. Případem se dál zabývá policie. Ministerstvo školství chystá revoluci v přijímačkách na střední školy. Podle plánu vlády by žáci od roku 2029 psali jednotné testy Cermatu ještě před podáním samotných přihlášek. Konkrétní obory by si pak deváťáci vybírali až ve chvíli, kdy budou přesně znát své bodové výsledky. To má zamezit zbytečnému taktizování a strachu z neúspěchu. Zkoušky by nově museli skládat úplně všichni žáci, tedy i zájemci o nematuritní učební obory. Ministerstvo návrh řeší s experty a řediteli škol. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, který urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Míří prý především na státy ve Středomoří. Americká CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne mlhavo a ojediněle naprší a naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Radio Gold Impuls začíná cover.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Policie na Českolipsku se obrací na veřejnost. Včera odpoledne na trati pod sídlištěm Sever v České Lípě najel vlak do kamenů naskládaných na kolejnici. Nehoda se obešla bez zranění. Strojvedoucí zareagoval hned, když si kamenů všiml a vlak významně zpomalil. Přesto je škoda na soupravě minimálně 100 tisíc. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Nejde o první případ na tomto místě. Jakékoliv svědky prosí o to, aby se ozvali na linku 158. Na Sněžce dnes chumelilo. Do Česka tak na nejvyšší vrchol dorazil první sníh. Meteoroložka Dagmar Honcová ale zklame všechny, kteří se těší na lyže.
2: Sněhové vločky velmi rychle odstávají, protože teplota na vrcholku se pohybuje nad bodem mrazu, i když jak je větrno v těch přeháňkách, tak pocitová teplota už klesá pod bod mrazu.
1: Dnešek přinesl na naše území zřejmě poslední srážky tohoto týdne. Během pátku, soboty i neděle nás čeká slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Soud se obrací na českého premiéra kvůli Seznamu. Internetová firma Andreje Babiše zažalovala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní poškozuje její pověst a na zpravodajský web útočí. Krajský soud v Praze dnes Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Podle Seznamu Babiš například opakovaně veřejně šířil lži o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň. Seznam požaduje smazání příspěvků a uložení zákazu šíření zmíněných tvrzení na sociálních sítích premiéra a omluvu. Babiš v březnu po podání žaloby uvedl, že si za výroky stojí. Soud po něm nyní chce, aby jejich pravdivost dokázal. České tenistky zítra zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin dopoledne našeho času. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno nebo skoro jasno. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá třeba se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na důchod. Návrh pozitivně hodnotila i opozice. Chce přidávat své návrhy na vylepšení. Novinky mají začít platit od příštího roku. Hasiči projedou Plzní k zásahům snadněji. Město začalo testovat systém, který urychlí průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Rusko chystá dronové útoky v Evropě. Míří prý především na státy ve Středomoří. Americká CIA před touto hrozbou varovala vlády Španělska, Francie a Itálie. Moskva podle zjištění rozvědky plánuje odpalovat bezpilotní letouny přímo z moře, ukryté v nákladních kontejnerech na lodích své stínové flotily. Cílem má být vyvolání strachu ve společnosti a posílení proruských radikálních stran před volbami, které všechny tři země čekají příští rok. Britský výrobce luxusních aut Bentley představil svůj první model s plně elektrickým pohonem. Cena vozu s názvem Torqal bude začínat od 173 tisíc liber, to je zhruba necelých 5 milionů korun. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na trati v italské Ivre je dnes schodně porazili jen trojice z Francie. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne mlhavo a ojediněle naprší a naměříme teploty od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Na YouTube se objevil kanál s falešnými videi astronoma Jiřího Grigara. Vědec a její popularizátor v nich mluví o Bohu, mimozemšťanech nebo posmrtném životě. Videa působí jako záznamy z přednášek. Všechna ale byla vytvořena pomocí umělé inteligence. Informuje o tom Český rozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar žádal platformu o stažení obsahu. To zůstalo bez odezvy a tak se rozhodl podat trestní oznámení. Hasiči v Plzni se dostanou k zásahům rychleji. Město začalo testovat systém, který jim usnadní průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Podle Jana Vítka z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy je Plzeň prvním městem u nás, které něco takového ve velkém zkouší.
3: Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
1: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se v Plzni rozšířit na 100 světelných křižovatek. V předehrávce 4. kola hokejové extraligy uspěli domácí. Hradec Králové porazil Liberec 5-2. Mountfield zabral po 2 porážkách. Bílí Tygři naopak prohráli 3 ze 4 duelů. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm, večer se v Čechách od západu vyjasní. Naměříme 13 až 18 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Vláda jmenovala nové členy své rady pro lidská práva. Namísto odborníků dosadila třeba advokáta ultrakonzervativní Aliance pro rodinu Jakuba Kříže, aktivistu vystupujícího proti možnosti změny pohlaví Daniela Bleka nebo někdejší královnu krásy Taťánu Kuchařovou. Nově také bude Rada vlády pro lidská práva ve své činnosti zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení. Lidskoprávní experti poukazují na to, že lidská práva nemají být politická. Rada má 36 místo dosavadních 33 členů. Předsedou je premiér, k ruce má místo předsedy, které si vybere a kteří ho můžou zastupovat při jednáních. Bílý dům prohrává soud s novináři. Federální justice nařídila Trumpově administrativě okamžitě obnovit přístup do Bílého domu televizím CNN, MS Now a serveru Politico. Trumpův zákaz z minulého týdne je podle soudce protiústavní.
2: Soud tak zatím plně vyhověl žalobě redakcí, které se bránily proti zásahu do svobody tisku a odebrání akreditací. Reportéři se tak mohou okamžitě vrátit na tiskové konference a briefingy. Aktuální soudní nařízení bude platit následujících 14 dní a má zachovat dosavadní stav. Během této dvoutýdenní lhůty začne tribunál celý případ zkoumat podrobněji. Zatím není jisté, kdy padne konečný verdikt. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Hormuzským průlivem dnes proplulo na 60 nákladních plavidel s ropou. Jde o největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady převezli asi 22 milionů barelů ropy, informovala o tom agentura Reuters. Zlín osadil náměstí před radnicí novými lavičkami. Jejich madla mají zabránit lidem v ležení.
3: Babí léto kazí podivným existencím to, že jsou nové lavičky, či spíše lavice studeně kovové, madla kousek od sebe a sladký spánek po krabicově vinném dopolední je téměř nemožný. Ve Zlíně teď, tak říkajíc trvale, žije asi 70 nepřizpůsobivých, kteří se ovšem podle názoru Zlíňanů v internetových diskuzích přizpůsobí i těmto lavičkám. Radnice nový krok hájí, diskutéři docela tvrdě odsuzují. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Polsko kvůli ruským náletům na západě Ukrajiny rychle evakuovalo dva hraniční přechody. Opatření se dotklo stanovišť v Dorohusku a Hruběsově, kde pohraniční stráž po varování před hrozícím útokem okamžitě přerušila odbavování, vedla cestující z autobusů a poslala je do krytů. Premiér Donald Tusk potvrdil, že situace byla vážná a varoval, že nadcházející podzim a zima mohou být z hlediska bezpečnosti kritické. Polská armáda během dne vyslala do vzduchu stíhačky dvakrát a s ostrahou hranic na východním křídle NATO pomáhaly i české gripeny. Vít Rakušan chce vědět o bezpečnostní situaci v naší zemi víc. Šéf opozičních starostů se proto obrátil na premiéra Babiše a vyzval ho k mimořádnému jednání všech parlamentních stran. Vláda by podle něj měla opozici informovat o zjištění tajných služeb a o tom, jak se Česko na kybernetické a hybridní útoky připravuje. Rakušan zároveň kabinet kritizoval za zrušení klíčových komunikačních týmů i za to, že stále neobsadil post poradce pro národní bezpečnost. Premiér Babiš ale zvláštní schůzku lídrů českých politických stran odmítl. Rakušanovi vzkázal, že vláda bere veškerá rizika vážně a postupuje koordinovaně přes Bezpečnostní radu státu. Silničáři v Plzeňském kraji se chystají na zimu. Ve skladech mají víc posypového materiálu než loni. To sůl vyčerpali už v lednu.
2: 27,5 tisíce tun soli a 23 tisíc tun kamenné drti, tedy inertního materiálu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese, má ve skladech krajská správa a údržba silnic. Loni to bylo zhruba o 5,5 tisíce tun soli méně. Zásobu ale silničáři vyčerpali už koncem ledna, v němž vyjížděli každý den kromě jednoho. Chybějící sůl pak dokupovali za vyšší zimní ceny. Na zimu je teď připraveno přes 400 řidičů a 52 dispečerů. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Bentley představil svůj první model s plně elektrickým pohonem. Britský výrobce luxusních aut přichází s vozem Torqal. Podle agentury Reuters zachovává typické rysy vozů Bentley se spalovacími motory. Cena vozu bude začínat od 173 tisíc liber, tedy zhruba od 5 milionů korun. Automobilka Bentley je podle Reuters po konkurentech Ferrari a Rolls-Royce teprve třetím výrobcem superluxusních vozů, který zákazníkům nabízí plně elektrický model. V předehrávce čtvrtého kola hokejové extraligy uspěli domácí. Hradec Králové porazil Liberec 5-2. Mountfield zabral po dvou porážkách. Bílí Tygři naopak prohráli třetí ze čtyř duelů. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm, večer se v Čechách od západu vyjasní. Naměříme 13 až 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
3: Vybudovala se okolo rybníka cesta pro pěší, to znamená, jde dneska celý rybník obejít a pod hrází. Tady vzniknul takový park s altánem, s veřejným ohništěm, s dětským hřištěm.
1: Rybník, lidově nazývaný Matoušák, je ale zatím bez vody. Radnice Lomnice nad Popelkou ho totiž musí nejdřív zkolaudovat. Napouštět se tak bude nejspíš až v zimě. České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Karlovarský kraj má málo logopedů. Na první sezení děti čekají i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček.
2: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve Varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamitu malé děti trénují jednou týdně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Vláda připravila změny penzijního spoření. Opozice s nimi souhlasí. Návrh kabinetu počítá se zvýšením podpory pro mladé, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Klientům do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky při měsíční úložce od 500 do 1700 korun. U spoření se také nově bude využívat takzvaná strategie životního cyklu. Při té se budou prostředky klientů do 50 let investovat hlavně do akcií, které přinášejí vyšší zisk. Potom se začnou peníze přelévat do konzervativnějších nástrojů. Opozice s předlohou vesměs souhlasí, chce přednést pár zlepšovacích návrhů. Předlohu teď projednají rozpočtový a hospodářský výbor. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek. Nejnavštěvovanější italská památka je od středy mimo provoz. Na znamení solidarity s rodinou 22-letého mladého muže, který v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení kolosea. To bylo postavené v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše. V Koloseu se odehrávaly hlavně gladiátorské hry. Svému účelu sloužilo téměř 500 let. Českobudějovičtí sportovci dostali nový areál. Jihočeská univerzita opravila fotbalová hřiště, kurty na plážový volejbal a tenis i tartanový atletický oval. Sportoviště nebude sloužit jen studentům, vyrazit na něj může i veřejnost. Děkan pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Petr Dvořák to považuje za milník v historii jeho instituce.
3: Sport, tělesná výchova, sportovní kultura, to jsou nedílné součásti univerzitního života nejenom pro studenty a studentky, ale i pro akademiky.
1: Původní sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích vznikl v 50. letech minulého století. Jednalo se původně o plochodrážní stadion. Postupně tam vznikl i atletický ovál a další sportoviště. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i slunečno, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu postupně vyjasní. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
3: Vybudovala se okolo rybníka cesta pro pěší, to znamená, jde dneska celý rybník obejít a pod hrází. Tady vzniknul takový park s altánem.